lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh!

0: moja múze. Dávno Hitler jinej vlak.
1: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

nech na křídlech mě vynesou, lehkého jak dech. A nebo mám jít po střechách a pojď ven. Je to hřích být sám. Přijď, snad tuto krásnou chvíli neprospíš.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: nechodím. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Rádio Český Blaník.

0: To byla česká klasika Jirka Schillinger a jeho Holubí dům. Před námi české ráno na českém Blaníku je 6 hodin. Od mikrofonu zdraví Martin a nabízím Léto, jak má být od Karla Zicha.
1: Léto, jak má být s tím vším, co stále.
0: Dále tu budou Brontosauři.
1: U stánku na levnou krásu.
0: A nebo Michal David.
2: Decibely lásky.
0: Jo, Blaníku, ty hraješ. Tohle je český Blaník, české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního dne bude zpočátku většinou oblačná až zatažená. Během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno. Ojediněné v severní polovině České republiky místy přehánky, výjimečně i bousky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě do 30 stupňů Celsia.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Dobré ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Na ministerstvu financí začala série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová se postupně schází se svými kolegy. Prioritou jsou dopravní infrastruktura, zdravotnictví a sucho. Čas na zveřejnění oficiálního návrhu rozpočtu má pak vláda do konce srpna. Czech Tourism mění svého zřizovatele. Centrála cestovního ruchu doposud patřila pod ministerstvo pro místní rozvoj. Od října ale bude fungovat pod záštitou ministerstva průmyslu. A co změna přinese, vysvětlí jeho mluvčí Tadeáš Provazník.
11: Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti Czech Tourismu a ministerstva pro místní rozvoj s nástroji rezortu průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie.
10: Pro kraje, obce ani hoteliéry se dosavadní spolupráce nemění a plánované kampaně budou pokračovat. Letošní prázdniny jsou pro horskou službu rekordní. Přibývá hlavně úrazů na kolech a koloběžkách, ale také kolapsů z horka. V průměru musí záchranáři vyjíždět ke 30 případům denně. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnicích na Vysočině a na Třeboňsku. Ty na mnoha místech ohrožují chráněné obojživelníky. Biologové teď proto testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit. Za 2 roky už takto odlovili na 100 kilo invazních ryb. Tolik zprávy, vám ještě jednou pěkné ráno.
0: Tobě taky a všem posluchačům hezké ráno. Já už tu mám Václava Neckáře a budeme léčit lásku po ránu lékořici. Kdo by neznal tuhle krásnou písničku, já ji posílám.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin 4 minuty, přesně.

0: Stále vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Teď v tuhle chvíli podíváme se do kalendáře. Je 19. srpna, svátek mají Ludvíkové, tak všechno jen to nejlepší. Slaví také herečka, moderátorka Adéla Gondíková. Dnes má 53. A v roce 1995 se konal poprvé hudební festival Rock for People. Co dál tady u nás, tak určitě Marie Rotrová, skupina Olympic, anebo Jarek Nohavica. Hezké ráno, pěknou středu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: Jana Kiršner, Jarek Nohavica a první noc v novém bytě. Já vám přeji hezké ráno, za dvě minuty už máme 6:30. Dnes máme 19. srpna, krásné dobré ráno přeji všem a koukám do psího kalendáře. A tak si tak říkám, že psí kalendář je docela dobré vodítko pro vás, kteří máte doma štěňátka a nevíte, jaká dát právě štěňátku jména. Je tady spousty jmen, tak třeba do konce týdne je to Aran, Mick, dále v sobotu a v neděli Azar a také Bruno. Potom jsou to Ailey, Fifi, Daphne, Egar a také Mona. A právě dnes 19. je to Lisy, tak Lisy, všechno jen to nejlepší a tlapku na to. Hezký den. Konec konců já si myslím, že po těch vedrech se ulevilo i našim pejskům. Já vám přeji hezké ráno a za chvíli se podíváme na aktuální počasí.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Trubky troubí, vstávat se má.
5: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Jsme firma FL Brány. V jižní

0: V Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
8: Za volantem
9: s českým blaníkem.
10: Osobního auta překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D8 na 40. kilometru směrem do Prahy. Počítejte s kratším zdržením. A kvůli dopravnímu omezení popojíždí řidiči 10 minut na dálnici D4 mezi 12. a 9. kilometrem ve směru do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
11: Markéto, díky moc, kdyby cokoliv, dejte nám vědět, WhatsApp českého blaníku je k dispozici a to na čísle 720 83 63 07. Přeji šťastnou cestu s českou písničkou, tu má skupina Lucie.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český blaník.

0: MC Erika Barbara, písnička Keď príde láska, za 4 minuty už máme 6:45. Hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaní.
0: Hlásí se meteorolog Eduard Novotný. Krásné ráno i vám.
2: Dobré ráno. Aktuálně je nad naším územím zataženo nebo oblačno. Občasný déšť nebo přehánky se vyskytují na východě našeho území. Ojediněle slabě prší i v západních Čechách. Teploty se pohybují pak nejčastěji mezi 18 a 14 stupni Celsia.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Tak zpočátku bude ještě hodně oblačnosti, během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území pak místy očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na jihu Moravy budeme moci naměřit až tropickou třicítku. Bude také poměrně větrno, čekáme mírný jihozápadní vítr, ale večer bude slábno.
0: Tak jo, díky moc, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Český Blaník.
3: Český Blaník.
4: Český Blaník.
0: A tady na Blaníku už je připraven.
1: Pohodové české léto na rádiu Český Blaník.
0: Karel Gott a jedna krásná letní od něj. Léto, jak má být. Já poslouchám rádio Český Blaník rád. Doufám, že vy taky, protože tady hrajeme české písničky, které máte rádi.

0: Ještě 3,5 minuty a máme 6:45. Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník. No a teď v tuhle chvíli zamíříme zase dál. Bude to Ostrava. Od včerejška tam totiž funguje nový dispečink Národního dopravního informačního centra. Z původního místa se předloni vypravila povodeň pryč a podrobnosti nám prozradí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
1: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní a věříme, doufáme, že se opakovat nebude, ale každopádně není možno připustit takovou situaci, že by skutečně NDIS z důvodu nějaké takové přírodní katastrofy nebyl funkční, protože skutečně odsaď je potřeba dávat ty aktuální informace řidičům a není možné, aby to samozřejmě nefungovalo.
0: A já ještě doplním, že v nepřetržitém provozu dispečinku pracuje 21 operátorů a dalších 12 operátorů v call centru. Tak zdravíme do Ostravy a zpátky k písničkám. Jaké to budou? Tak určitě Jana Kratochvílová nebo Poetika, písnička Půlnoc. No Půlnoc ta přijde až hodně, hodně zadávno. V každém případě vám popřeji hezké ráno, za 12 minut je 7.
2: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
11: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Bylo 7 hodin, posloucháte České ráno na rádiu Český Blaník, vaším průvodcem je stále Martin a za chvíli nabídnu třeba skupinu Krištof. Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát. Dále to bude Tomáš Klus.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
0: A nebo jedno sladké mámení co, Heleny Vondráčkové. Další české písničky, které máte rádi na rádiu Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne, zpočátku bude oblačno a zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno, ojediněle v severní polovině České republiky očekávejte přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty přes den mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy do 30 stupňů.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: Tady už je Renča zprávy ze silnic. Jak to vypadá? Jak to jezdí? Nebo spíš nejezdí? Renatko.
4: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli dopravnímu omezení necháte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po strakonické D4, a to mezi 12. až 14. kilometrem. Nehoda osobního auta překáží v pravém pruhu na D8 na 40. kilometru u Rochova ve směru do Prahy. Počítejte tam se zdržením kolem 10 minut. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D6 na 119. kilometru z Chebu na Karlovy Vary, kde policie řeší srážku dvou osobních aut. A na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna u odbočky na Letce probíhají odklízecí práce po požáru osobního auta a silnice je zavřená. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, pošlete nám hlasovku na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Šťastnou cestu a hezké ráno přeje Martin.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Meteorologové odvolali výstrahu před vznikem a šířením požáru. Varování platilo napříč republikou několik týdnů kvůli přetrvávajícímu suchu a vysokým teplotám. Situaci teď ale zlepšily deště, které do Čech dorazily v neděli, a pršet by navíc mělo i v dalších dnech. Počet studujících všeobecných sester se díky státní podpoře meziročně zvýšil o 40%. U dalších zdravotnických profesí evidují školy nárůst kolem 30%. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Což znamená o zhruba 350 absolventů lékařských fakult v České republice navíc každý rok. Takže já si troufám tvrdit, že to je nejúspěšnější program v oblasti stabilizace personálu ve zdravotnictví v naší moderní historii.
4: Podobnou podporu lékařských fakult zvažuje Vojtěch i pro stomatologii. Výlet k Pravčické bráně se může prodražit. Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejnila video chlapce, který jaril kamenem nebo střepem do pískovcové plochy na skalní vyhlídce. Jeho rodiče jen přihlíželi. Na místě za malého výletníka museli ale zaplatit pokutu 10 000 korun. Ode dneška je v pražské zoo k vidění mládě lachtana jihoafrického. Sameček se narodil na začátku června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou a učil se plavat. Na slavnostním představení lachtaního mláděte ve venkovním bazénu chovatelé v 10 dopoledne odtajní i jeho jméno. To je ze zpráv pro zatím vše. Mějte pěkné ráno.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 5 minut, hezké ráno přeji i já, Martin Císař, a tohle už je skupina Činasky.

0: Babi Daněk a písnička Ranní déšť. Jak je to s tím ranním deštěm, se dozvíte krátce před 7:30, protože to se zeptá meteorologa, jaké počasí panuje v Česku. Teď je tu ale aktuální písnička dne a jedno sladké mámení.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Kdo by neznal hitovka Heleny Vondráčkové Sladké mámení, ale málo kdo ví, že vznikla. Jak? Tam se Heleny.
3: Sladké mámení, velký hit, který napsal Vladimír Poštulka. Je písnička, kterou se přiznám, když jsem ji zpívala pro film S tebou mě baví svět, tak jsem si vyloženě myslela, aha, tak tohle je určený prostě pro ten film. A vůbec jsem nepředpokládala, že by mohla v dohlednu nebo prostě v budoucnu slavit takové úspěchy, jako je slaví i dodnes po tolika letech. Protože se mi zdála taková jako sice hezká, ale já jsem spíš tenkrát se přikláněla k takovým náročnějším věcem a tohle byl opravdu takový jako popěvek. No a heleme se, koukněme se, z písně se stal hit všech hitů.
0: Přesně tak, z popěvku hitovka je jako víno.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Posloucháte rádio Český Blaník a České ráno. To byla písnička z roku 1968, kterou pro Martu Kubišovou tenkrát napsal Zdeněk Rytíř. Autorem hudby je Bohuslav Ondráček. Například písničku Depeše z roku 1966 ale napsal Karel Svoboda. Stejně tak i písničku Nechte zvony znít nebo Den žen, kterou zpívá i s Helenou Vondráčkovou. Jak ona na Karla Svobodu vlastně vzpomíná?
1: Ta Svoboda vlastně byl pro mě jeden z prvních skladatelů, který mi nabídl několik svých úplně novot ke zpívání. To bylo někdy v roce 64-65. A potom samozřejmě, když jsem se vrátila ke zpívání, tak jsme se domlouvali, že něco spácháme společně, ale nedošlo k tomu, protože už v tu dobu skládal ty větší muzikály a měl spoustu práce v zahraničí, takže nějak jsme se míjeli pořád. Ale jinak já na něj vzpomínám jako ve velice dobrým, protože tehdy to byl takovej prostě, ne potom, jak se jevil nám všem, takovej spokojený a úspěšný velkoskladatel. Tehdy to byl takovej klučík, který prostě strašně visel na tom interpretovi, jestli se to bude líbit, a samozřejmě, že to byly všechno jako krásné melodie a my jsme si říkali, že je to prostě člověk políbený Pánem Bohem.
0: Tolik tady Marta Kubišová vzpomínka na Karla Svobodu. Další písničky připraveny za chvíli Black Milka, Modrej dým nebo Tomáš Klus a písnička Pánu Bohu do oken. A Pánu Bohu do oken se tak trochu podíváme s meteorologem. Za chvíli se přihlásí a já popřeji hezké ráno všem.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
9: Nastupte do historie.

0: Pražského vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
1: Otestuj Subaru Sedlčany.
2: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
1: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
3: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
1: Stavmin, stavíme sny
3: a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Český blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: Jo, tak tohle byly Black Milk a vy posloucháte rádio Český Blaník. Za chvíli Hana Zagorová, Vlastimil Harapes a jen pár dnů.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí dnešního rána mapujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Hlásí se Eduard Novotný. Hezké ráno, Eduarde, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, aktuálně je nad naším územím zataženo nebo oblačno, občasný déšť nebo přehánky se vyskytují na východě našeho území, ojediněle slabě prší i v západních Čechách. Teploty se pohybují pak nejčastěji mezi 18 a 14 stupni Celsia.
0: 19. srpen, jaký bude dnešek?
2: Tak zpočátku bude ještě hodně oblačnosti, během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno, ojediněle v severní polovině území pak místy očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na jihu Moravy budeme moci naměřit až tropickou třicítku. Bude také poměrně větrno, čekáme mírný jihozápadní vítr, ale večer bude slábnout.
0: Tak děkuju za vaše informace, hezké ráno přeji a mějte se.
2: Naslyšenou.

ručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: To byly Eláni na rádiu Český Blaník. Hezké české ráno vám přeje Martina. Za 11 minut už bude 8. Podíváme se domů i do světa. Připraveny jsou informace ze silnic. A také přidám informace o tom, jaké počasí přinese ten dnešní den. A připomínám, že 19. srpna a právě dnes svůj svátek mají Ludvíkové. Tak od nás všechno jen to nejlepší. Pánové, moc krásně si to užijte a hlavně pohodu, lásku a dobrou náladu s námi dál. A co se týče písniček na přání, ty vám hrajeme třikrát za den. Ta další porce je připravena v 8 hodin a 10 minut. Ta jedna bude podle vás. Bude to slovenská nebo česká písnička? Tohle je pouze na vás WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07. Tak co, koho potěšíme? Někoho k narozeninám nebo jen tak prostě někomu k svátku? A nebo jste se rozhodli zahrát si jen tak pro radost sami sobě? No proč by to bylo sobectví? Vůbec ne, klidně si nějakou nadělte. Já vám nadělím za chvíli třeba Petru Janu. S láskou má svět naději. A ta další písnička na vaše přání zhruba v 8 hodin a 10 minut může být třeba taky z lásky, pravda?
1: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
6: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
7: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
8: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
7: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
8: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
9: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
10: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
12: České ráno
13: na Českém Blaníku.

0: Její hlas a písničky jsou prostě famózní. To byla skvělá Verka Špinarová. Vy stále posloucháte Rádio Český Blaník. Bylo 8 hodin, je 8 a minuta navrch. Za chvíli Xindl X. Karel Gott, ta pokaždé. A Michal David přidá Děti ráje. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude zpočátku bude většinou oblačno a zataženo, během dne bude zejména na jihu České republiky místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně to budou bouřky. Teploty mezi 23 a 27 stupni, na Moravě na jihu do 30 stupňů. Toliko počasí, tady už je aktuální dopravní servis.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na D1 na 196,5 kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto s nákladním, kolona má 4 kilometry, necháte v ní 20 minut. Snížit rychlost doporučujeme na D6 na 119 kilometru směrem z Chebu na Karlovy Vary, kde policie řeší srážku dvou osobních aut. Nehoda osobního vozidla překáží v pravém pruhu na D8 na 40 kilometru u Rochova ve směru do Prahy. Kvůli omezení necháte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po strakonické D4 mezi 12. a 14. kilometrem a popojíždět budete také po D7 od Kněževsi kvůli omezení u letiště. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Tak díky, Renčo, kdyby cokoliv na silnicích a dálnicích České republice, dejte nám vidět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici, nahrajte hlasovku na 720 83 63 07. Šťastnou cestu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministryně financí Alena Schillerová se zbytkem kabinetu zahájila první kolo jednání o státním rozpočtu na příští rok. Už teď je jasné, že výdaje vzrostou o desítky miliard korun. Podle zákona musí vládě předložit návrh státního rozpočtu do konce srpna, finální verzi do konce září. Školáci se za 2 týdny vrátí do lavic. Začátek školního roku patří každoročně k finančně náročnějším obdobím. Rodiny za výbavu utratí v průměru 5 000 korun. Finančně slabším a samoživitelkám pomůžou obce. Některé radnice pořádají sbírky školních potřeb a velkou pomocí jsou i dotované školní obědy. Cestující vlakem čekají další omezení. Výluky na hlavním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi ovlivní provoz na železnici až do poloviny září. Podrobnosti přidá mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín Záboří nad Labem.
2: Regionální vlaky v části trasy nahradí autobusy. Stromy na Ústeckém Mírovém náměstí usychají, přitom jde o jedinou zeleň, která tamní prostor chrání před horkem a ostrým sluncem. Město v horku habry nezalévalo a navíc se zjistilo, že jsou zasazené ve stavební suti. Podle odborníků se stromy za stovky tisíc už nevzpamatují. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte krásnou středu.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, krásný celý den. Připomínám, že je to ten nový 19. srpnový 8 hodin, k tomu 6 minut. Posloucháte České ráno na Českém Blaníku, s vámi je Martina, za malou chvíli také písnička na přání. Jaká to bude, stále je to ve vašich rukách. Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Tohle už je Michal David a já přeji krásné dobré ráno.
1: České ráno
10: na Českém Blaníku.

0: Stanislava nám napsala z Košic.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ale nejsou to slovenské Košice, ale jsou to Košice tady v České republice. Prý údajně kousek od Kutné Hory. A písničku Valdemara Matušku posílá pro svého Tomáše se skazem Ty si ten nej. Tak jo, tady je Valda Matuška a tady jsou Děti z Pyrea.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: A dál si budeme hrát třeba Xyndla X nebo skupinu Olympika písničku Pták Rosomák. A tahle ta už je na vaše přání. Jak jsem říkal.

0: Už v roce 1965 vznikla tahle písnička, kterou jste slyšeli, tedy Pták Rosomák a samo sebou skupina Olympic. Nicméně hudbu tady napsal kytarista a zpěvák Petr Janda a text vytvořil baskytarista Pavel Chrastina. No a album Pták Rosomák vychází v roce 1969. Co dál tady u nás? Za chvíli Karel Gotta pokaždé, anebo Meky Žbirka Len s ňou. A potom české, moravské a slezské počasí. Dobré ráno.
1: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.

0: se jezdí do Průhonic.
1: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
2: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
3: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
10: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
12: České ráno
13: na Českém vlaníku.

0: 9:30, k tomu 5 minut, to byl Miroslav Birka, za chvíli Marie Rotrová nebo skupina Buty a písnička Vrána. Teď Eduard Novotný, voláme Český hydrometeorologický ústav.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přeji vám hezké ráno, jaké je v Česku?
2: Dobré ráno, aktuálně je nad naším územím zataženo nebo oblačno, občasný déšť nebo přehánky se vyskytují na východě našeho území, ojediněle slabě prší i v západních Čechách. Teploty se pohybují pak nejčastěji mezi 18 a 14 stupni Celsia.
0: Tak děkuju, a jaká středa bude?
2: Tak zpočátku bude ještě hodně oblačnosti, během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno, ojediněle v severní polovině území pak místy očekáváme přehánky, výjimečně i bouřky. Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia, na jihu Moravy budeme moci naměřit až tropickou 30. Bude také poměrně větrno, čekáme mírný jihozápadní vítr, ale večer bude slábnout.
0: Tak děkuju, mějte se krásně a my už si pojďme hrát. Tohle je Marie Rotrová. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Krásné ráno, tohle byla skupina Buty a písnička Vrána. My teď zamíříme do Ostravy od včerejšího dne, tam totiž funguje nový dispečink Národního dopravního informačního centra. Z původního místa ho předloni vyhnala povodeň a podrobnosti nám prozradí právě ředitel. A pak se ještě vypravíme také za Indiány. Nejbližší informace, že nemyslím hokejový zápas mezi Bílými Tigry a Plzní, ten se totiž příští týden bude konat pod Ještědem, kde se koná také šestidenní přehlídka sklašperku a bižuterie. No nicméně, já tady mám jednu akci, kterou právě pořádá organizace. A to je pan Jan Čmík.
1: Na 36 lokacích mezi Lidovými sady a Vratislavicemi se představí 104 umělců, subjektů, skláren, designerů a škol. Ti vlastně ukáží svůj na 80 akcích. Co mě obrovsky těší, je vlastně ta velká pestrost, nebo neuvěřitelná pestrost toho programu, že návštěvníky čekají vernisáže, výstavy, komentované prohlídky, workshopy, různé tvořivé dílny, ukázky sklářských technik, pak třeba řada prodejních akcí, diskuze, multimediální show, performance a akce pro odbornou veřejnost.
0: Tolik tedy akce z Liberce, do Ostravy se vypravíme během toho dnešního dne, tak vám tenhle vstup určitě neunikne. A teď tuhle chvíli už tady vítám partiečku a to je Veronika Rážová. Veru, hezké ráno.
2: Předu. Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, jak jsme se vyspinkali dneska?
2: No, pěkně, ale málo.
0: Ty jsi říkala, že dneska se ti vůbec nechtělo stávat.
2: Ne, mi se nikdy nechce stávat.
0: Ale konec konců, ty to máš dobrý na tu devátou, to už se dá, horší já na tu šestku.
2: Já vím, já už jsem si to taky párkrát zkusila, neboj, neboj.
0: Je pravdou, že včera jsem zalomil kolem 7:30 a spal jsem až do 4 do rána.
2: No to je nádhera. No
0: co u tebe, prosím tě, jak to vypadá po deváté?
2: Tak já se moc těším na Pepína Vaňka, protože každý den přináší den co den něco originálního. Mm-hmm. A tentokrát to bude taky tak. No a já vám zase přinesu další české písničky, které máte rádi.
0: Tak jo, do celé tu bude Valda Matuška, Divokej byl a nebo Lucie Bílá. A v celou zítra v 6 zase naslyšenou. Mějte se skvěle.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
14: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Lucka Bílá, jsem to já na Českém Vlaníku. Jsem to já, Veronika Rážová, už s vámi a po 9. hodině vám nabídnu další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Michala Davida. Dáme si i Tabáček od Činasky. A nebo Anuka a její Nebe. A taky dorazí Pepíno Vaněk a přinese nám nějaký pěkný rekord. Ještě předtím zprávy, anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že během dneška vystoupá rtuť teploměru až k 27 stupňům v Čechách, na jihu Moravy až ke 30. Na horách bude jen kolem 18. Zpočátku dne bude oblačno až zataženo, během dne pak na jihu území místy i polojasno. Ojedinělé hlavně v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Takže raději doporučuji deštník sebou. Jak už jsem říkala, za chvilku zprávy a pak další české písničky.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravený. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
3: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
1: Zprávy na Českém Vlaníku.
4: Hezké středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko zažívá rekordní sucho. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvedl to portál Intersucho. Pozor na falešné nabídky dovolených. Na sociálních sítích přibývají případy, kdy lidé posílají desítky tisíc korun neznámým organizátorům zájezdů a nakonec přijdou o peníze i dovolenou. Jak podvod poznat, radí ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
5: Řádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí, může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem, je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
4: U každého prodejce je proto důležité ověřit, zda jde o cestovní kancelář, která má oprávnění zájezdy prodávat. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Sklad internetového prodejce Wildberries byl dnes ráno stále v plamenech a stoupal z něj hustý kouř, píše to agentura AP. Dron rovněž způsobil malý požár v průmyslové oblasti ruského města Ufa. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 3 minuty, tohle je Anna K. Dneska máme 19. srpna. Já vám můžu slíbit, že se téhle hodince taky budeme věnovat právě dnešnímu dni. Co se stalo, kdo co slaví, na všechno přijde řada. Teď už Anna K. na Českém Blaníku.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník a pokud nás posloucháte pravidelně, pak určitě víte, že každý všední den hned několikrát denně se spojíme s naším dobrým starým známým Pepínem Vaňkem z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. No a právě odtamtud nám přináší vždycky nějakou perličku a tentokrát půjde o takový skákací kousek.
2: Skáčete rádi na trampolínkách? Ono se tomu odborně říká jumping a my do České knihy rekordů evidujeme i nejstarší jumperku. Paní Ivone Hubičková ve věku 60 let stále pravidelně jumpinguje, má z toho radost a my máme také radost, že jsme jí mohli dát certifikát o vytvoření nového českého rekordu, takže jumpu zdar.
1: Tak to je krásný rekord a nutno dodat, že smekáme před tím výkonem. Tak skákejte dál s námi s Českým Blaníkem, protože další české písničky na sebe nenechají dlouho čekat. Za chvilku jedna od Petra Nováka, budou tu i Komety Jiřího Kaleše nebo Helena Vondráčková.
0: Co Čech, to rekordman
3: na Českém Blaníku.

Náhrobní kámen Petra Nováka, písnička z roku 1966, kterou naspíval a nahrál se skupinou Náhrobní kámen Petra Nováka, písnička z roku 1966, kterou naspíval a nahrál se skupinou Flamenco. No a s touhle písničkou

0: Máme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
9: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
8: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
9: Stylový, pevný, bez keců.
8: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
9: Když už bydlíš, tak pořádně.
8: Deflé. Dvě E na konci.
10: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Český blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

0: Tak to byla skupina No Name. Čím to je? Dnes máme středu 19. srpna. Svátek slaví Ludvík, takže pokud jste Ludvík, přejeme vám krásný sváteční den. Komu také musíme popřát, tak to je česká herečka a moderátorka Adéla Kondíková. Narodila se roku 1973. Pojďme se ale podívat i do historie. Konkrétně do roku 1839. Právě 19. srpna se totiž ve Francii oficiálně představila daguerotypie, tedy první praktické fotografické takové zpracování, takže to znamená, že právě dnešek je světovým dnem fotografie. My si totiž právě tento významný okamžik připomínáme. No a já bych ráda ještě podotkla, že v Praze se příliš dlouho neotálelo a hned roku 1889, taky 19. srpna, byl založen první český klub fotoamatérů. Takže fotka se chytla a už to jelo. Tak pokud patříte mezi fotografické nadšence, můžete to oslavit třeba tím, že dnes vyfotíte něco unikátního. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku jedna od Pavla Nováka. Dáme si ale i Michala Davida a jeho Obyčejný příběh.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
13: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
15: Prázdniny, pádláč, paráda.
16: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
17: Rádio Český Blaník.

0: Písničky 48 a jejich letní písnička na Českém Blaníku. 10. hodina je tady a já vám můžu slíbit, že po 10. si dáme třeba kapelu Kryštof. A tak dávám sásku. Nebo Olympic, Bonsoir, Mademoiselle, Paris. A budou tu i kočovní herci Franty Nedvěda. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál. Za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes by měl v Čechách vyšplhat teploměr až k 27 stupňům. Na Moravě to bude ještě o 3 stupně víc. Na horách bude o něco chladněji, jen 18 stupňů Celsia. Většinou by mělo být oblačno, zataženo, tu a tam i polojasno. A pozor, na severu se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pohodové středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Český pracovní trh stárne. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo téměř 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Píší to Novinky.cz. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacký v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Czech Tourism mění svého zřizovatele. Česká centrála cestovního ruchu doposud náležela Ministerstvu pro místní rozvoj. Nově bude fungovat pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu. Co má změna přinést, vysvětluje jeho mluvčí Tadeáš Provazník.
9: Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti Czech Tourismu a Ministerstva pro místní rozvoj s nástroji rezortu průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie.
8: Pro kraje, obce ani hoteliéry se tím nemá měnit, dosavadní spolupráce a plánované kampaně mají pokračovat bez přerušení. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Jovičovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásnou středu.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, 4 minuty po 10. hodině je s vámi Veronika Rážová a za chviličku se budeme věnovat číslům. No skutečně, počkejte si na to. Do té doby Bacily z Bambíny di Praga, taky Kryštof anebo Iveta Bartošová. Víš, lásko. Tak krásný den.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Bacily, Bambini di Praga a jejich zeď, tedy původně The Wall, určitě ji znáte. 10 hodin, 15 minut k tomu posloucháte Český Blaník a my se teďka podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam máme totiž pro vás další zajímavé povídání, nebo tedy chcete-li podcast, a tentokrát to bude o autismu. Naším hostem byla zakladatelka a předsedkyně spolku Za sklem paní Marta Pečiňová.
1: Většinou říkám, že když jsme začínali před 15 lety s kampaní Česko svítí modře, tak se uvádělo každé 130. dítě a bohužel dnes jsme na 26. dítěti. Prostě každé 26. dítě má nějaké spektrum autismu.
0: Tak to je rozhodně zajímavé povídání, tak pokud vás to zaujalo a chtěli byste slyšet celý podcast, podívejte se na náš web do sekce podcasty a my už se teď vracíme k dalším českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Katapulti, taky jedna slovenská od Elánu, ale ještě předtím krásná od Olympiku. Bonsoir, Mademoiselle, Paris.

0: poslouchejte dál, protože určitě tady brzy bude to, co máte rádi, tedy vaše oblíbená písnička. A jak říkám, pokud náhodou ne, můžete si ji nechat zahrát, já vám za chvilku prozradím jednoduchý návod, jak na to. Teď už Karel Gott.
1: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
12: tady není co do kamen!
11: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Tak to byl Pepa Laufer, Malé šípy na Českém Blaníku, 42 minut po 10. hodině, tedy krátce před 10:45. Jeden správný čas na to, abych vám dala návod na písničku na přání. Takže první důležitá věc, vemte do ruky telefon. Druhá důležitá věc, doufám, že máte uložené naše číslo a pokud ne, tak si ho uložte. Je to 720-83-6307. No a do třetice, na tohle číslo nám napište, jakou písničku byste si přáli, komu ji pošleme, proč mu ji pošleme, jestli máte k tomu nějaké vyznání, lásky, vzkaz nebo blahopřání, to všechno sem patří, takže posílejte, já se moc těším, jakou písničku tentokrát vyberete. No a pokud by se vám přeci jenom náhodou nechtělo psát, tak klidně nahrávejte, a to přes WhatsAppovou aplikaci. Tam jsou hlasovky velice snadné a my celou tu vaši hlasovou zprávu můžeme vzít a pustit do vysílání, což tomu dotyčnému, komu písničku pošlete, udělá určitě velkou radost. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Pavla Vítka nebo od Kateřiny Marie Tiché.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
13: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
14: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
13: Potřebujete auto na výlet?
14: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
13: Nebo chcete styl na každý den?
14: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
13: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
14: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
15: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
16: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
17: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
18: Rádio.
7: Rádio Český Blaník.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždyť žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

že sotva 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří,

0: Řeka zázraků Hanky Zagorové na Českém Blaníku právě dohrává a my jedeme dál. Další české písničky jsou před námi. Třeba jedna od Činasky. Těšit se můžete i na Helenu Vondráčkovou z Hůru Kvíška. A Jahodu okusíme s kapelou Miraj. A pak to bude taky na vás. Už za chvilku písnička na přání, o kterou si píšete na 720 83 6307.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: I když je dnes pošmourno, zamračeno, tak se dočkáme příjemných teplot. V Čechách vyšplhá rtuť teploměru až k 27 stupňům. Na jihu Moravy to bude až 30. Na horách očekávejte kolem 18 stupňů. Tu a tam, a to především na severu, by se mohly vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministryně financí Schillerová dnes bude s dalšími členy vlády jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. V Praze se zpřísnila pravidla pro používání pyrotechniky. Nová vyhláška platí od července. V některých městských částech je odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší zakázané po celý rok. V jiných pouze sezóně. Více dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
8: Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to, zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé a domácí zvířata.
7: Za porušení této vyhlášky hrozí pokuta až 100 000 korun. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. České hokejistky dnes vstupují do nové sezóny soubojem s Finskem. V úvodním utkání turnaje Women's Euro Hockey Tour ve švýcarském Klotenu se česká reprezentace postaví Finkám. Zápas začíná v 15:30. Pro český tým jde o první ostrý zápas po olympijských hrách. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásnou středu.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne s Českým Blaníkem, je s vámi Veronika Rážová a před námi Činasky, Věra Martinová s Honzou Kanizou a nebo Alice Springs. Vrať se mi zpátky a pozor, už za chvilku písnička na vaše přání.

0: Byla to, lásko, vážně, relý poslední.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: naší písničku na přání.
1: Dobré dopoledne, 11 hodin a 16 minut a my teď uděláme radost Hance. Dobrý den do rádia, prosím, zahrajte mi do práce, je tu dnes nuda. Navíc se mi chce ukrutně spát, tak ať to tu ještě vydržím. Díky moc. A prosila o Davida Kolera písničku Nic není nastálo. Takže Hanko, držím vám palce, dejte si kafíčko k tomu Rádio Český Blaník na plné pecky a tady máte svou oblíbenou písničku.
0: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.

0: Popečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Miraj a písnička Jahoda. Možná, že jste už někde viděli aktuální fotografii Miraje Navrátila, jak je úplně dohola, ale není to jen tak, protože je teplo nebo protože by chtěl změnit účes. Je to proto, že má dobré srdce a že se rozhodl, že podrží svého kolegu z kapely teplo nebo protože by chtěl změnit účes. Je to proto, že má dobré srdce a že se rozhodl, že podrží svého kolegu z kapely kytaristu Tomáše Javurka.

0: Něco přej?
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Atención, señoras y señores.
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
16: Český blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

0: Meky Žbírka a jeho prvá na Českém Blaníku 11:45. Pokud už přemýšlíte, co budete dělat o víkendu a nevíte, tak já pro vás mám tip. A to zvlášť pro vás, kteří máte rádi pohodu a také dobrý čaj. Už o víkendu totiž ožije Lesní divadlo v Řevnicích 18. ročníkem Čajomír Festu. Zapomeňte ale na městský schon, naopak přijďte naprosto v pohodě, nic nemusíte mít sebou, vemte celou rodinu, zkrátka a dobře přijďte si odpočinout. Tentokrát pozor, je to v Řevnicích, dříve byl Čajomír Fest na Vyšehradě, tentokrát se přesunul a vy tam můžete ochutnávat čaje z celého světa, poslechnout si kapely a nebo se také podívat na ukázky filmů. Jinak je to poměrně krátká cesta z Prahy. Pokud byste chtěli jet vlakem, tak z Prahy jste v Řevnicích za pouhých 30 minut. Jednodenní vstupné vás pak vyjde na 550 korun a pokud budete chtít přespat, tak můžete spát přímo v areálu Čajomír Festu ve stanu. Kompletní program najdete na čajomir.cz a pokud dorazíte a vyrazíte, tak si to moc užijte, protože každoročně je tato akce velice, ale velice oblíbená. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku třeba Jahody mražené Jiřího Schellingera.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
8: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
12: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: Rádio Český Blaník.

0: Tak to my rádi slyšíme, Dalibore Jando, že se k nám rád vrátíte. Rádi si vás hrajeme, no ale kromě Dalibora Jandy si taky třeba rádi dáme k Singla X a dovolenou.
1: Chci tě vzít na dovolenou.
0: Nebo Lucku Vondráčkovou, Ty jsi ten nej.
1: No, ty jsi ten nej.
0: A zaspívá i Valdemar Matuška.
2: Rozraď mi můj, pane šlechetní.
0: Je tu pravé poledne, jedna minuta k němu, za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vypadá poměrně příznivě, alespoň nad Prahou se to zatím drží, neprší, i když je oblačná a zatažená obloha. Teploty do 27 stupňů, tak to jsou dnešní maxima v Česku. Na Moravě, na jihu Moravy to bude ještě o něco více, až 30 stupňů Celsia. Očekávejte, že během zítřka budeme mít poměrně podobné počasí jako dnes, jen teploty o něco vyšší. Oblohu tedy oblačnou, zataženou, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 32 stupňů Celsia. Na horách stejně jako dnes kolem 18.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Přeju všem pohodovou středu, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. Přes střední Evropu bude zvolna k východu postupovat zvlněná studená fronta, která přinese do Česka několik bouřkových situací. Bouřky budou procházet v několika vlnách od noci na čtvrtek až do noci na sobotu. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacký v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Už čtvrt století pomáhá rodičovská linka lidem v náročných rodinných situacích. Služba Linky bezpečí letos slaví 25 let od svého vzniku. S jakými problémy se na ní rodiče nejčastěji obracejí, přibližuje zástupkyně Linky bezpečí Michaela Klovcová.
10: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a dospívajících, anebo také úzkostné a depresivní stavy.
9: Na rodičovskou linku se mohou obrátit všichni dospělí, kteří řeší problémy nebo náročné situace spojené s dětmi a dospívajícími. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásnou středu.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po pravém poledni posloucháte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová a tohle už je kapela Kryštof a Plán. Nakonec i já mám pro vás plán. Už za chviličku se společně vydáme na vinobraní, ale do té doby české písničky, které máte rádi, jak jinak než na Českém Blaníku.

0: Michal David, vůně ženy. No a co teprve vůně vína, tak ta se bude rozlévat v druhém zářijovém víkendu v Mikulově, kdy Mikulov ovládne tradiční pálavské vinobraní. No a dvě první novinky představuje přímo paní ředitelka vinobraní Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: Tak děkujeme za informaci a ještě doplním, že festival bude trvat 3 dny, stejně jako v loni bude bezhotovostní a navíc nedělní program bude úplně zdarma. A ještě důležitý je ten termín 11., 12. a 13. září. Tak to je to datum, kdy si můžete užívat právě tohleto úžasné vinobraní s tím, že se jedná už o 79. ročník. Tak držíme palce, ať přípravy dobře probíhají. No a vám, ať se tam v ideálním případě dostanete. Teď už další české písničky na Českém blaníku. Za chviličku Lucka Vondráčková, ještě předtím Karel Gott.

0: Ty jsi ten nej. Věděli jste, že tahle písnička, kterou určitě znáte od Tiny Turner, The Best, a vydána byla v roce 1989, byla původně pány Knightem a Chapmanem napsána pro Bonnie Tyler. Je to tak, ta vyšla už v roce 1988, ale potom, co Tina Turner tomu dodala takovou tu rockovou šťávu, tak se teprve písnička stala hitem. No a já jsem ráda, že i Lucka Vondráčková se toho chopila se ctí a krásně nám ji zaspívala. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Láďa Křížek a Krejson, taky Valdemar Matuška nebo Michal Tučný na Českém Blaníku.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky,

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
8: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Otestuj Subaru Sedlčany.
13: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
12: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
14: Český blaník.

co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy 60. léta.

0: Petr Spálený a pohled do 60. let. Posloucháte Český Blaník. Pokud budete poslouchat i dál, tak už se můžete těšit na Michala Krosberského. Ahoj.
1: Ahoj, a to bude pohled do současnosti rozhodně.
0: Přesně tak, ale možná, že teďka ještě spolu malinko nahlédneme do minulosti, protože já o tobě vím, že stejně jako já, i ty fotíš.
1: No, já už jsem se lekl, jestli začneš nějakým datumem. Já o tobě vím, že ty už jsi stará páka.
0: 60. let,
1: ano,
0: jo.
1: Přesně
0: jo.
1: Tak. Dobře, takže fotíme,
0: ne,
1: ano.
0: Že fotíme. No a dneska je Světový den fotografie.
1: No prosím, tak představ to, aby jsme to otápili někde.
0: No, anebo něco pěkného vyfotili.
1: Anebo.
0: Tak jako to třeba udělal takzvaný létající inženýr, což je pan Petr Zoubek, je to vystudovaný geodet. Mm-hmm. Představ si to, že tenhle ten pán nejenom, že je studovaný, tedy erudovaný muž, ale i báječně fotí. A fotí z ptačí perspektivy. Má nádherné fotografie, já jsem v jednom článku viděla jejich ukázku. A pokud bys třeba i ty, nebo i já, nebo můžeme jít spolu, chtěl vidět víc, tak v břeclavské kavárně Karma má výstavu. A ta tam bude přístupná až do konce roku. Takže pokud chcete třeba oslavit Světový den fotografie, i tohle je jedna z možností.
1: Rozhodně, tip od nás a za chvíli další české, které máte rádi.
0: Přesně tak, Aneta Langerová, Jelen a nebo Petra Janů. Tak hezký poslech.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
12: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
13: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
14: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
15: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
14: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
15: Stylový, pevný, bez keců.
14: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
15: Když už bydlíš, tak pořádně.
14: Deflé. Dvě E na konci.
16: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byla vzpomínka Anety Langerové a my nebudeme vzpomínat, my budeme hrát po 13. hodině třeba kapelu Činasky. Už teď se můžete těšit na Petra Koláře. A dáme si i jednu, kterou máme opravdu všichni rádi. Vaška Neckáře. A bude jich víc, po zprávách pokračujeme.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.

0: ranku.
1: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami, odpoledne a večer postupně až zataženo a místy, zejména v jihovýchodní polovině území, čekáme četnější srážky. Teploty ale budou letní 27 až 32 stupňů, na západě a severu území kolem 25, na horách kolem 18. Jen v Jeseníkách a Beskydech tam můžeme naměřit až 22 stupňů. Tolik počasí a Vladan Hýl se dneska stará o zprávy, tak si ho dáme hned teď.
2: Zprávy na Českém dlani.
3: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Vládním návrhem stavebního zákona by se mohl zabývat ústavní soud. Návrh, jak ho přijala většina koaliční vlády ANO, SPD a motoristů, je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit. Klub senátorů ODS a TOP 09 je připraven jít kvůli předloze k ústavnímu soudu. Pozor na falešné nabídky dovolených. Na sociálních sítích přibývají případy, kdy lidé posílají desítky tisíc korun neznámým organizátorům zájezdů a nakonec přijdou o peníze i dovolenou. Jak podvod poznat, radí ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Řádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí, může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem, je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
3: U každého prodejce je proto důležité ověřit, zda jde o cestovní kancelář, která má oprávnění zájezdy prodávat. Irán pohrozil útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy eskalovat válku s Teheránem. Iránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny. A v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bajkerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minutky po 13. hodině, středeční den v plném proudu. Jak slyšíte, my už jsme se za mikrofonem vystřídali. Až do 18. s vámi bude Michal Krusberský. No a za chvíli se podíváme do Prahy, protože v nemocnici v Krči se bude stavět. Co přesně, to nám prozradí už za chvíli kolegyně Sára Voldánová. Do té doby Činasky, anebo teď hned Honza Kalousek. Hvězdy se mění, tak mějte dobré odpoledne.

0: Láska a data, taková aktuální záležitost od kapely Činasky. My se ale teď vydáváme za kolegyní Sárou Voldánovou, která je v pražské nemocnici Krč. Tam se totiž bude stavět. Co přesně, Sáro? Ahoj.
1: Hezký den, tady u plicní kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze je zatím jen prázdná plocha. Dneškem tu ale nemocnice zahajuje stavbu nového urgentního příjmu, který jí dosud chyběl. Během 3 let by tu měla stát nová budova, kde budou moci zdravotníci přijímat a ošetřovat pacienty v akutních stavech. Krčská nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přijímá pacienty nejen z Prahy, ale i z Benešova a okolí. Nový urgentní příjem je proto podle něj potřeba. Součástí stavby bude také parkovací dům s heliportem a celá investice vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Hotovo by mělo být v polovině roku 2029. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme za informace a doufáme, že bude hotovo přesně na čas. Sami jdeme hrát další české písničky, které máte rádi. Petr Kotfald za chvíli, teď Marie Rotrová a písnička Lásko.
2: Projdeme spolu s

0: Petr Kolář, ještě že tě lásko mám. A Petr Kolář s námi často zůstává, co si budem povídat. Nejenom na Konopišti jsme ho měli naživo, ale taky s námi jezdí po nejrůznějších místech České republiky v rámci letních koncertů, takže i tam na něj můžete narazit. My si už za chvíli dáme Báru Basikovou a také písničku, která zazářila v Pelíšcích, čili Vašek Neckář, Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Těšte se na ní.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Česky. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

0: Petr Naď, Láska je tu s vámi, no a s vámi je tady stále Michal a já tady mám jeden příběh, jako kdyby ho napsal Hollywood. Představte si, jedna Italka si šla zkontrolovat na prodejnu tiket, který vsadila, a tam jí řekli něco v tom smyslu, jakože je ten tiket nevyplatitelný, protože na prodejně vám vyplatí samozřejmě jenom ty malé výhry. No jenže žena to pochopila tak, že nevyplatitelný znamená, že nevyhrává, a tiket vyhodila do odpadkového koše. Až doma jí řekli, že ty čísla, které vsadili a sázejí každý týden, jsou vlastně výherní. Jenže ten tiket tou dobou už byl v koši, který vyvezli popeláři, tak neuvěříte, oni zavolali té popelářské firmě, dohledali, který ten kukavus vyvezl právě ten daný koš, a pak ti popeláři jim pomohli a celý den se tam prohrábávali v odpadcích, aby ten tiket nakonec našli. Jen teda museli podepsat, že ty popeláře zaplatí ze svého, protože pracovali tak trošku přes čas. No, vzhledem k tomu, že na ten tiket vyhráli 24 milionů, tak to pro ně asi nebude problém, vidíte. Kéž bychom měli takové štěstí, ale přej a bude ti přáno, jak se říká, takže já jim to vůbec nezávidím a raději vám zahraju Veronu, Lásku proud už za chvíli, a bude i balet Hej pane disjockey.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
9: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

0: nevidíš a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Tak tohle byl Tomáš Klus a jeho Nenávratná. A nenávratně fuč je také první hodinka našeho společného vysílání. Ale nebojte, za chvíli se vrhneme do té další a bude tady třeba kapela Miraj. Těšit se můžete i na Michala Davida, Nenapovídej. A necháme zvony znít i s Martou Kubišovou. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem. Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.

0: na Českém Blaníku.
1: Zítřejší čtvrtek bude většinou oblačný, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami, odpoledne a večer postupně až zataženo a místy zejména v jihovýchodní polovině území srážky četnější. Teploty ale letní 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25 a na horách 18 stupňů Celsia. Jen v Jeseníkách a Beskydech tam bude teplej, tady naměříme až 22 stupňů. A se zprávami ve studiu ještě jednou Vladan Hýl.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Senát vrátil sněmovně zákon o znovu zavedení EET. Senátoři chtějí z elektronické evidence tržeb vyjmout bezhotovostní platby a doplnit naopak návrh o zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů. Ministryně financí Schillerová je proti a koalice má dost hlasů Senát přehlasovat. Píše to server iDnes. Pomalý internet nemusíte jen trpět. Pokud připojení neodpovídá tomu, co máte sjednané, můžete žádat nápravu nebo slevu z ceny. Jak postupovat při reklamaci, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: V reklamaci je vhodné popsat, v čem konkrétně se vada projevuje. Svá tvrzení o nedostatečné kvalitě připojení můžete podložit výsledky testu. Využít k tomu lze například nástroj od ČTU. Výsledky je dobré zdokumentovat, například stáhnout PDF soubor nebo udělat záznam obrazovky a zaslat je poskytovateli společně s výzvou k nápravě.
3: V reklamaci byste také měli jasně uvést, co požadujete. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A nejenom písničky vám budeme nabízet v této hodině. Za chvíli se třeba podíváme do Ostravy, kde se otevřelo nové dopravní informační centrum. Tak víc si řekneme za okamžik a teď už si jdeme zase hrát. Brontosauři za chvíli, bude i kapela Krištof, ale začneme s kapelou Miraj.

0: Kapela Krištofa zatančím a tančit s námi budete moci zase za chvíli, ale nejdřív se podíváme do Ostravy. Od včerejška tam totiž funguje nový dispečing, a to Národního dopravního informačního centra. Z původního místa ho předloni vyhnala totiž povodeň. A podrobnosti nám k tomu poví také generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
1: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní a věříme, doufáme, že se opakovat nebude, ale každopádně není možno připustit takovou situaci, že by skutečně NDIS z důvodu nějaké takové přírodní katastrofy nebyl funkční, protože skutečně odsaď je potřeba dávat ty aktuální informace řidičům a není možné, aby to samozřejmě nefungovalo.
0: No je to tak a ještě dodám, že v nepřetržitém provozu dispečingu pracuje 21 operátorů. A dalších 12 operátorů je potom na call centru. Tak vás tam zdravíme a rozhodně i vám tam pošleme další české písničky, které máte rádi. Jarek Nohavice například za chvíli, ale ze všeho nejdřív Michal David a písnička Nenapovídej. Tak dobré středeční odpoledne.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: když při mě stál. Když při mě stál.
1: Janek Nohavica má jizvu na rtu, což mě připomíná, že teď, když jsou prázdniny, tak i děti mohou mít sem tam nějakou tu jizvu na rtu, protože padají ze stromu, že jo, na trávnicích a podobně, tak opatrně s nimi a za chvíli vám i k vám domů, kde možná trávíte dovolenou a čas volna s dětmi, budu posílat Michala Tučného, bude i Marta Kubišová anebo Pavel Horňák s písničkou Kdo ví.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz. Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
3: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
2: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
5: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
10: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledej.
11: Pořádně pevně. Stavmin.cz.
10: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám.

0: Vojský Karel Gott a správný tón ve 14 hodin a 42 minut k tomu.
1: Co Čech, to rekord.
0: A to je přesně ten čas, kdy se podíváme na další domácí rekord, se kterým přichází do studia Pepíno Vaněk a dneska si tak trošku zaskáčeme na trampolínách. Víš, Pepo?
2: Skáčete rádi na trampolínkách? Ono se tomu odborně říká jumping a my do České knihy rekordů evidujeme i nejstarší jumperku. Paní Ivone Hubičková ve věku 60 let stále pravidelně jumpinguje, má z toho radost a my máme také radost, že jsme jí mohli dát certifikát o vytvoření nového českého rekordu, takže jumpu zdar.
0: No prosím, a to jste si možná mysleli, že takové skákací trampolíny jsou jenom pro děti, tak slyšíte? No rozhodně ne. Možná byste tuhle dámu mohli ještě překonat.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem.
15: Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
16: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
19: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
19: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
19: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním.

0: Láska je láska, tak je Lucka Bílá a písnička z roku 1992, řekl bych, že je stále ještě aktuální. Teď už máme těsně před 15. hodinou a po 15. dorazí aspoň obrazně Marie Rotrová s písničkou To nic. To nic, to jen tak. Ano, taky bude Evička Farná, Mám boky jako skříň.
1: Mám boky jako skříň, co
0: a Zombie přinese Lucka Vondráčková. A budou i další české písničky, které máte rádi. Na Českém blaníku vám takhle hrajeme celé léto.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Počasí na Českém blaníku.
0: Zítra při čtvrtku máme čekat spíše oblačnou oblohu, ojediněle také s přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer postupně zataženo na většině území a zejména v jihovýchodní polovině republiky čekáme další přeháňky a bouřky. Teploty ale vysoko, 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25 a na horách kolem 18 stupňů. Jen v Jeseníkách a Beskydech tam naměříme až 22. Tak, tolik počasí a u zprávařského mikrofonu nastala změna. Už je tady Monika Holubová.
6: Zprávy na Českém blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nová pražská nemocnice má stát na Vinohradech, a to v areálu současné fakultní nemocnice. Umístění do tohoto místa dává podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha smysl kvůli tamním specializovaným centrům.
8: My využijeme část toho areálu, kde vlastně prakticky dnes nic nestojí, a napojíme tu novou nemocnici na některá pracoviště, která vlastně dávají smysl, aby byla zachována. A některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice. I z fakulty nemocnice Královské Vinohrady.
7: V nemocnici Královské Vinohrady je už traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. Původně se uvažovalo také o Letňanech a Bulovce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá tendrem Českých drah. Jde o zakázku za desítky miliard, konkrétně jde o 133 elektrických vlaků. Na nákupu závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro pražskou integrovanou dopravu. Liberec musí znovu odložit termín otevření promenády kolem Harcovské přehrady. Původně k tomu mělo dojít dnes. Revitalizace začala na jaře, ale zatím se ji nepodařilo dokončit. Práce přijdou na 80 milionů a finance získala radnice díky unijním dotacím. Nyní je nejzazším termínem dokončení zhruba polovina září. Fotbalisté Plzně kvůli technickým problémům s letadlem zatím do Bělehradu neodcestovali. Zítra by tam měli nastoupit k úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvězdě. Klub nyní hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dostat. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné středeční odpoledne vám přeje taky Michal Krusberský. Už jsme v polovině týdne, přátelé, takže zítra a v pátek a máme to za sebou. Za chvíli ale před námi naopak 3 ve 3, tak si na ně počkejte. A teď už Maruška Rotrová, To nic.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: tak co, že máte boky jako skříň, že jo? Každá ženská má být za co chytit, jak se říká. Eva Farná, 12 minut po 15.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Čekají nás 3 písničky se stejným tématem a abychom vám zpříjemnili středeční den a vykouzlili možná úsměv na tváři, tak budeme trošičku kouzlit. Ano, kouzla nás čekají v písničkách, takže už za okamžik 2 dámy, Kamélie a jejich kouzla, bude i Robert Kodyma, PB Cháčili, Vanastovky a kouzlo a do třetice Věrka Špinarová, kouzlo bílejch čar. Tak pojďme na to.
1: 3 ve 3. Českém Blaníku.

0: 24 minut po 15. hodině, možná už máte po práci a jdete nakopnout svoji motorku a taky budete obdivovat bílé čáry na silnicích. Tak prosím vás, v pořádku dojeďte a my vám už za chvíli nabídneme Lucku Vondráčkovou. Bude slibovaná písnička Zombie a taky Činasky a jejich báseň. Ta bude ze všeho nejdřív.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
9: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Radio Český Blaník.
12: Chtěl bych napsat báseň,

0: Kapela Elán a jejich klasika doznívá na Českém Blaníku v 15 hodin a 43 minut.
1: Písničky k táboráku.
2: Na Českém Blaníku.
0: No, přátelé, víkend tady bude co vidoub, jak se říká, a pokud na tento víkend s kamarády chystáte nějaké to grilování, tak možná vás potěšíme, že vám k tomu zahrajeme ty vaše oblíbené písničky k táboráku, které jste si třeba na táborech anebo jenom tak s kamarády brnkali na kytaru a chcete si připomenout ty hezké časy. Tak nezapomeňte, že je pro vás máme vždy v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou a v rámci nich klidně může zaznít třeba Babi Rivola a Miky Rivola. No a co si tak zopakovat Tři čuníky? A třeba budou i Brontosauři. A spousta dalších podobných může zaznít právě v písničkách k táboráku. Takže nezapomeňte, o víkendu
2: písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Plzeňští mandraže, a věřím, že i vy už se pomalečku smějete, že už máte po práci, tak my vám po práci nabídneme třeba Marka Ztraceného. Moje milá, za chvíli. Časy se mění, jen my vás uznáváme stejný. A taky bude Michal David, Zabitej čas. Už je tu zas, Zabitej čas. A nic nového pod sluncem nabídne i Iveta Bartošová. No a budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrtek bude většinou oblačný, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer postupně až zataženo a místy, zejména v jihovýchodní polovině území, máme čekat četnější déšť nebo přeháňky. Teploty vysoko, 27 až 32 stupňů, na západě a severu území kolem 25 a na horách do 18 stupňů. Jen v Jeseníkách a Beskydech tam naměříme až 22. Tolik počasí a co se dál děje, to ví Monika Holubová. Jsou tady aktuální zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko se potýká s nedostatkem půdní vláhy, a to v rekordní délce. Na 30% území se totiž vyskytuje už od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu u Krušných hor. Podle portálu Intersucho, ale půdní sucho zasahuje taky další oblasti s vyšší nadmořskou výškou a také částečně hory. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze dnes zahajuje stavbu budovy urgentního příjmu a podrobnosti zjišťovala přímo na místě naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den, zatím je tady u plicní kliniky prázdná plocha. Během 3 let by tu ale měla vyrůst právě budova urgentního příjmu, která zatím fakultní Thomayerově nemocnici chyběla. Krtská nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přijímá pacienty nejen z Prahy, ale i z Benešova a okolí. Její spádová oblast je proto poměrně široká a možnost zajistit akutní péči přímo v nemocnici je podle něj potřeba. Výstavba budovy včetně parkovacího domu s heliportem by měla vyjít zhruba na 2 miliardy korun. Z Thomayerovy nemocnice v Praze Sára Voldánová.
10: U vážné dopravní nehody zasahují záchranáři. Došlo k ní na Uhersko-Hradišťsku mezi Buchlovicemi a Starou Hutí a jde o čelní srážku dvou osobních aut. Nehoda si vyžádala zranění 6 lidí. Všichni byli převezeni do nemocnice a silnice je zavřená. Skalní hrad Sloup na Česko-Lipsku otevře spodní nádvoří. To bylo desítky let veřejnosti nepřístupné, nyní poslouží jako jednosměrný vstup do hradu. Navíc je to i křídlo rytířských schodů, které známe jako cestu do pekla v pohádce S čerty nejsou žerty. Hotovo by mělo být na podzim. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré odpoledne vám, ať už nás ladíte doma, za volantem, anebo ještě někde v práci na nepřetržitých procesech a hlavně pracovištích, jsem chtěl říct. Každopádně za chvíli písnička dne a teď Marek Ztracený. Moje milá.

0: Rady Kirken s Michalem Hrůzou a jejich Krasohled 14 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my si dneska připomeneme jednu opravdovou filmovou hitovku, kterou si zpíváme dodnes, a řeknu vám, jakožto svatební fotograf ji slýchám na všech svatbách, že taky musí prostě zaznít. Troufnete si říct, která to je? Já vám to řeknu. Sladké mámení a Helenka Vondráčková. Tak jak to tehdy bylo? Jak ta písnička vznikala?
3: Sladké mámení, velký hit, který napsal Vladimír Poštulka, je písnička, kterou se přiznám, když jsem ji zpívala pro film S tebou mě baví svět, tak jsem si vyloženě myslela, aha, tak tohle je určený prostě pro ten film, a vůbec jsem nepředpokládala, že by mohla v dohlednu nebo prostě v budoucnu slavit takové úspěchy, jako je slaví i dodnes po tolika letech. Protože se mi zdála taková jako sice hezká, ale já jsem spíš tenkrát se přikláněla k takovým náročnějším věcem, a tohle byl opravdu takový jako popěvek. No a heleme se, koukněme se, z písně se stal hit všech hitů.
0: Ano, hit jako Brno, řekli bychom, tak si ho dáme i teď pro lepší náladu 15 minut po 16.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Petr Novák a děvče z krásných začátků a já vám už za malý okamžik taky nabídnu děvče z mých začátků pubertálních. Bude tady totiž Iveta Bartošová s písničkou Nic nového pod sluncem, ale dáme si i Karla Gotta anebo kapelu Jelen a s ním Jiří Pavlica a Hradišťan, čili písnička Miluji tě. I na tu se můžete těšit za malý okamžik.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
16: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz
17: Rádio Český Blaník.

0: Závratný let, Dan Bárta, taky Radka Fišarová. U nás na Českém Blaníku, tak doufám, že jste si je vychutnali. A pokud máte podobnou písničku, kterou máte rádi a kterou jste třeba tady u nás už dlouho neslyšeli, tak si ji pojďte nechat zahrát, protože už příští hodince budeme zase hrát na přání a můžete zahrát nejenom sobě, ale svým blízkým, kolegům, oslavencům, přátelům, miláčkům, no prostě to necháme na vás. Stačí posílat SMSky nebo zprávy přes WhatsApp na číslo 720 836 307. Takže v příští hodince hrajeme na přání a za chvíli to bude ještě podle nás, takže nás čeká první Polibek od Brutusu a taky Xindrix na vodě.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho?
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
12: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
11: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
12: Stylový, pevný, bez keců.
11: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
12: Když už bydlíš, tak pořádně.
11: Deflé, dvě E na konci.
13: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Radio Český Blaník.

člun asi trpí závadou. Je častějc na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být

0: Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává, no já taky koukám, že už tady máme 17. hodinu a po 17. katapult a někdy příště. Do našich uší zamíří i písnička Déšť od Marie Rotrové. No a roztančí nás Krištof s Hollywoodem. A další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik hned po zprávách.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad dřeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrtek bude většinou oblačný, ojediněle také s přeháňkami nebo i bouřkami, tak raději přibalte deštníky. Odpoledne a večer postupně až zataženo a místy, zejména v jihovýchodní polovině území, máme čekat četnější srážky. Teploty ale vysoko, 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25 a na horách do 18 stupňů. A teď už je tady Monika Holubová a další zprávy na Českém Blaníku.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Datové schránky budou dostupné už jen na nové doméně. Od 26. srpna budou jejich uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Postupný přechod z původní domény mojedatovaschranka.cz na novou začal koncem června a má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Česká ekonomika letos zřejmě vzroste o 2%. V příštím roce pak podle České bankovní asociace zrychlí na 2,3% bodu. Mění se ale struktura růstu. Výhled spotřeby domácností, investic i exportu je příznivější a opírá se o silnější mzdy, úvěrovou aktivitu a odolnější zahraniční poptávku. Za pomalý internet je možné žádat nápravu, anebo dokonce i slevu z ceny, pokud připojení neodpovídá tomu, co je sjednané ve smlouvě. Jak při reklamaci postupovat, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: V reklamaci je vhodné popsat, v čem konkrétně se vada projevuje. Svá tvrzení o nedostatečné kvalitě připojení můžete podložit výsledky testu. Využít k tomu lze například nástroj od ČTU. Výsledky je dobré zdokumentovat a zaslat je poskytovateli společně s výzvou k nápravě.
7: V reklamaci ale potřeba jasně uvést, co požadujete. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během 4 zářijových pátků a povedou třeba i do strojoven a skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se jich můžou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se na obou místech můžou na tyto exkurze přihlásit do 31. srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a my podnikáme naši exkurzi do hudebního světa českých písniček. Za chvíli vám budeme hrát na přání, tak si klidně napište. A teď Katapult a někdy příště.

0: Maria Rodrová a písnička Déšť, a my bychom se vůbec nezlobili, kdyby toho deště, pravda, přišlo o něco víc, protože konečně by se ta příroda trošičku zase zazelenala a zpamatovala, vidíte.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, od toho jsme tady, abychom vám plnili také písničková přání. Milý Blaníčku, ty zahrý nám písničku pro lepší náladu, jen tak pro mě, pro Zdeňka z Dolní Lhoty, který si napsal o Víťu Vávru. Noc je tvá, tak posíláme do Dolní Lhoty a přejeme krásné odpoledne.
2: Písnička.

Kdy bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh, půlnoc létání, jak odtud zmizet,

0: podobná paralela a taky kapela Činasky. Necelé dvě minutky před půl šestou nám dozněla tahle písnička na Českém Blaníku. A tu další písničku, to bych poslal paní Marii a panu Josefovi z Valašského Meziříčí, kteří přátelé jsou spolu 60 let, takže teď oslavili diamantovou svatbu. No, tomu se říká výdrž. Takže gratulace veliká od nás a za chvíli Hanka Zagorová, kdyby se vrátil čas.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: SpokojenýPes.cz nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
9: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
10: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží...
9: Bereš první nebo druhý víkend?
10: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé

0: www.onlineshop.cz.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: Další písnička, kterou jste si zpívali rozhodně s námi, Julia a Petr Hečkovci, a to jsem já, tak my teď zamíříme pro změnu do Liberce, protože tam se chystají Indiáni. A teď nemyslím hokejový zápas mezi Bílými tygry a Plzní. Příští týden se totiž pod Ještědem koná šestidenní přehlídka skla, šperků a bižuterie Crystal Valley Week a představí se na něm i zástupci indiánského kmene Pananara. Ano, z Brazílie. Více nám o tom řekne za organizátory Honza Šmíd.
1: Na 36 lokacích mezi Lidovými sady a Vratislavicemi se představí 104 umělců, subjektů, skláren, designerů a škol. Ti vlastně ukáží svůj na 80 akcích. Co mě obrovsky těší, je vlastně ta velká pestrost, nebo neuvěřitelná pestrost toho programu, že návštěvníky čekají vernisáže, výstavy, komentované prohlídky, workshopy, různé tvořivé dílny, ukázky sklářských technik, pak třeba řada prodejních akcí, diskuze, multimediální show, performance a akce pro odbornou veřejnost.
0: No, za mě rozhodně zajímavá akce, na které byste neměli chybět, tak se zastavte, my držíme palce, ať všechno vyjde podle plánu a za chvíli hrajeme Argemu anebo taky Nedvědy. Máme jen sebe.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
14: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
15: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Zános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
16: Český blaník.

0: Modrý pondělí, tak to my zatím nemáme, jsme uprostřed týdne, středa a pomalečko 18. hodina. A po 18. Hanka Hegerová a Petr Hapka, taky Levandulová.
1: Budeš má.
0: A dáme se i kapelu Žentour, všechno bude fajn.
2: Zavři oči, všechno bude.
0: A ještě se zahřejeme se svařákem Harley. A taky další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou oblačný, ojediněle s přeháňkami i bouřkami. Odpoledne a večer postupně se zatáhne a hlavně v jihovýchodní polovině máme čekat srážky četnější. Teploty 27 až 32 stupňů na západě a severu kolem 25 a na horách do 18 stupňů. Jen v Jeseníkách a Beskydech, tam naměříme víc, tam bude až 22. A teď poslední odpolední zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí silné bouřky. První vlna se objeví v noci na zítřek. Varování platí do 5 hodin ráno. V pátek se pak můžou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené můžou být nárazy větru i možným krupobytím. Povodí Vltavy pomáhá vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Kvůli suchu výrazně poklesly hladiny vodních nádrží. Tento týden můžou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký. Vlastníci lodí zřejmě čekají, že se do konce září situace zlepší. Podle povodí tomu ale předpovědi příliš nenasvědčují. Už čtvrtstoletí pomáhá rodičovská linka lidem v náročných rodinných situacích. Služba Linky bezpečí letos slaví 25 let od svého vzniku a s jakými problémy se na ně rodiče nejčastěji obracejí, přibližuje jí zástupkyně Michala Klovcová.
11: Nejčastěji se na Linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování anebo také úzkostné a depresivní stavy.
10: Na rodičovskou linku se můžou obracet všichni dospělí, kteří řeší problémy nebo náročné situace spojené s dětmi a dospívajícími. Technické služby města Most postavily speciální skleník. Pěstují v něm zeleninu ve věžích. Půdu k tomu nepotřebují, živiny a vzduch se ke kořenům dostávají automatizovanou technologií. To urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Zelenina teď míří do místních restaurací. Časem by mohla končit ve školních jídelnách. Tolik zprávy, hezký večer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 18. hodině, i když se s vámi pomaličku loučím, tak rozhodně dál můžete zůstat ve společnosti Českého Blaníku, protože české písničky vám hrajeme od rána do večera celý den. Hanka Hegerová, Petr Hapka, právě teď dáme si jednu legendární Levandulovou, tak ať se líbí.
12: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí,

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem šel světem,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
8: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
9: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
8: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
9: Stylový, pevný, bez keců.
8: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
9: Když už bydlíš, tak pořádně.
8: Deflé, dvě E na konci.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
13: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!

Dobře, tak pojď hledat břeh, než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád. Pevně. Stavmin.cz.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
2: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
3: Radio Český Blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
1: tady není co do kamen!
0: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

0: rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň a žij.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou i činasky.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
0: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.
0: Rádio Český Blaník.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

Já vím, co mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A do mě žít nebo
0: písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo,
3: stojí, já se jen dír,
1: i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: se skončí tenhle divnej sen. Popujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

jak holce říct, že bys chtěl na ní.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě není.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

se v nich stovky kapek deště. Vstávej, až bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli,

dál, dál ji opatruj. Vrátím ti jednou kránu za svítání hru.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak

Slunce je celkem v pořádku.